Sila. Akum vojti nebilos. Dátovec vedá, kuma voj rozbuná, i bych dovare mu nečí.